víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

Summer Party Night Radio. Hit Radio City. Do you ever-

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 7 hodin, dobré ráno, zpráv Přehlce Daňková. Začíná astronomické léto. Slunce při letním slunovratu na své zdánlivé pouti po nebi dorazí k nejsevernějšímu bodu své cesty nad obratník Raka. Čeká nás nejdelší den v roce. Meteorologické léto začalo už na počátku června. Teploty v posledních dnech stoupají i vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. Českem prošly místy velmi silné bouřky. Na jihu a ve středních Čechách zasahovali hasiči u polámaných větví nebo u zatopených sklepů. Například v Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. Skupina mexických učitelů včera po 20 dnech ukončila svůj protest. Během něho se pokusili narušit i akce spojené s fotbalovým mistrovstvím světa. Učitelé stávkovali kvůli nízkým platům a důchodům. Mexická prezidentka je vyzvala k dialogu. A teď se podíváme k nám. Den všech tatínků a také světový den žiraf se dnes slaví v Zoo Praha. V rámci speciálních komentovaných setkání u žiraf se dozvíme více o jejich životě, ohrožení a zajímavostech schovu těchto majestátních sudokopytníků. Začíná se už v 10 dopoledne, komentovaná krmení budou pokračovat po celý den. Z Metropole Lucie Daňková.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Většinou jasná, polojasná obloha, ráno se v některých částech Česka mohou tvořit lokální mlhy. Odpoledne a na večer čekáme opět od západu přibývání mraku, přechodně zataženo, přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Maximální teploty 30 až 35 stupňů.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
5: No tak hezké léto, přátelé, teda ještě úplně oficiálně ne, nicméně Summer Party je tady i dneska v neděli. Kuba Urban s vámi, taky Lucka Daňková, my vám přejeme krásné nedělní dopoledne a hrajeme Jennifer Lopez.

Tohle je úplně jako na to nedělní ráno, jak dělané. Sabrina Carpenter a její Espresso. A teď si to úplně představuju. Když máte tu možnost, tak já bych teď seděl někde na terase, na verandě. Ještě bych jako čerpal to sluníčko, protože teploty jsou v tuhle chvíli někde okolo 20 stupňů. Což je ještě vlastně v rovině jako příjemná, než se dostaneme někde nad 30. A to, že se dneska dostaneme. A úplně si to představuju, jak sedíte někde, jo, teď to sluníčko jako hřeje, ale ještě ne tolik. Vy víte, že máte před sebou jako volný den, popijete espresso, kafíčko po ránu, jo. Ticho zatím, soused ještě nevytáhl tu sekačku a jako užíváte si neděle. Tak doufám, že to tak podobně máte. A nebo to může být vlastně úplně jinak. 777-937-777, tak se mnou můžete vysílat a můžete samozřejmě vysílat i v rámci těch pěkných, skvělých a úžasných letních songů, které pro vás máme, protože Summer Party samozřejmě pokračuje. Odstartovali jsme v pátek ve 3 hodiny odpoledne a až do dnešní půlnoci jako jedeme stále ty největší letní pecky za posledních 30 let. No a čeká nás Damiano David. Ano, Ital jako poleno, to znamená, ten je na letní počasí zvyklý, na vysoké teploty je taky zvyklý a je to ten samý člověk, který samozřejmě bodoval s kapelou Maneskin. Teď už je spíš na své solové dráze, dáme si jeho The First Time. No a za pár minut vás čeká třeba Calvin Harris a Rag & Bone Man. To znamená ty největší letní pecky pro vás přichystané. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: Stále. Dneska nastane léto, ale pravda, nastane to až 6 minut před půl jedenáctou. Takže stále ještě oficiálně léto nemáme. Vy posloucháte Hit Radio a přeju vám dobré nedělní ráno. Já jsem říkal, že se mnou můžete vysílat, to je samozřejmě pravda jako vždycky. Když chcete, vezmete telefon, napíšete na 777-937-777 nebo nahrajete hlasovku. Ivča nás zdraví, která sice dneska dopoledne pracuje, ale prý díky poslechu rádia to zvládá. Ivčo, moc tě zdravíme. No a taky jedna vlastně zpráva i o tom, co dneska se bude dít. Protože mám tady informaci, Manela myslím, že píše, že dneska vlastně jedou do Prahy, razí do Edenu na zahájení letní olympiády dětí a mládeže, protože dcera s kamarádkami ze Žďáru reprezentuje Vysočinu v basketbalu. Tak moc zdravíme, já věřím, že je vás daleko víc, kteří dneska jedete do centra, do metropole, a to na zahájení letní olympiády dětí a mládeže, a určitě dejte vědět a napište mi na 777-937-777. Lepší ráno. Vám zahrají Roxeťáci a jejich Joyride. A taky spousta velkých letních hitů, těch nejlepších a největších za posledních 30 let.
1: Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: největší letní hity za posledních 30 let. Tak to je Summer Party Hitrádia, která stále probíhá a bude probíhat celou dnešní neděli, protože my vítáme léto a doufám, že už nám zaklepe na dveře. Nebojte se, bude to v půl jedenácté. My vás na to upozorníme. No a třeba jedna velká klasika, The Time of My Life. Dáme si už za chvíli, nebo taky Davida Getu, to všechno bude hrát. No ale s Luckou vám přejeme dobré nedělní ráno a máme pro vás čerstvé informace, jako vždycky.
1: Ranní update.
2: Přejeme dobré ráno, nejen letní, první letní den, tedy oficiálně dnes, protože ty teploty jsou už nějakou chvíli vysoké máme, ale také Den otců. Tradičně se totiž slaví 3. červnovou neděli. Hodný dárek bychom podle AI měli vybírat podle koníčků tatínka nebo najít restauraci ke společnému rodinnému obědu, případně darovat zážitek a vymyslet výlet. Island po dvouleté pauze tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících lodí. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov těchto kytovců. A letošní 10. ročník festivalu Metronom Prague dnes na hlavní scéně areálu v letišti Letňany zakončí britský zpěvák a skladatel Sting. Festival se poprvé koná právě v pražských Letňanech, kde není možnost parkování. Doprava je možná především metrem nebo autobusy.
0: Myslíš si, že někdo vyrazil na Metronom a teďkon stojí na Letné a říká si, kde to je?
2: Tak já myslím, že se o tom docela mluvilo, že to je přesunuto. Samozřejmě, ale může se stát, že tam někdo přijede autem a bude tam stát a bude si říkat, a já toho Stinga nestihnu.
0: A jakou píseň asi Sting dneska zahraje?
2: Já, kdybych bylo na mě, no, tak já bych si dala Englishman in New York.
0: A dalo by se to nějak jako předělat do pražského kontextu? Asi nevím.
2: Jakože Brit v Praze?
0: Nebo aspoň do českého kontextu, jako Englishman in Czech, to nejde.
2: In Letňany.
0: Snažili jsme se, nejde to.

0: Jestli si pamatuju dobře, tohle byl rok 1997. Skvělá deska a ještě lepší Savage Garden. I want you! Takhle se probouzíte v naší hudební společnosti. S vámi je Hit Radio. Hezkou neděli. 7:45. Tak co, snídaně už byla? Kafíčko už bylo? Někdo cigárko, co? Dejte si samozřejmě to, co vám chutná a za pár minut já vám nabídnu to, co chutná nám. To znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, Daddy Yankee, Madonna a nebo taky Last Ketchup. To všechno budeme hrát až do 8 hodiny ráno.
1: Hit Radio.

0: jste s námi a my vám hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Tohle je vzpomínka, když malý Kuba tehdy chodil, no, myslím si, že to byla ještě základní škola, Las Ketchup a Syrie. A ještě k tomu byl takový ten speciální taneček, ten já si nepamatuju, ale tak můžu říct, jsme v rádiu, že ho teď momentálně třeba tančím, jo? Nic tak nepoznáte.
1: Dobře, já mě vždy tato píseň asociuje normálně ketchup klasický, víš, jakože k jídlu, ketchup. Tak to mi právě napadlo, že kdybys byl doma dneska, ne v práci, co bys snídal takhle při nedělním ránu?
0: Podle toho, co mám doma, když se tak jako zamyslím nad tím, co nám tam zůstalo, asi bych si dal okurku.
1: Dobře, tak to ti gratuluju. Ale vlastně v těchto parných dnech to možná tolik nevadí.
0: Vy vysíláte s námi na 777-937-777. Jedna krásná zpráva, která dorazila z Mostu.
2: Tady ještě z Mostu, zdravím do rádia. Krásná představa, sedět na terasce a nabírat sílu. My to máme trošku jinak, v neděli chodím pravidelně venčit. Budu ho na Benďák v Mostě, takže my jsme na cestě.
0: No a mimochodem děkujeme za krásné fotky, protože v Mostě to vypadá, že máte nádherný počasí. I vy se určitě podělte, jak to vypadá u vás po ránu v neděli na 777-937-777. Čerstvé zprávy za chvíli.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Hitrády.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 8. hodina ranní, přejeme dobré ráno u zpráv. Více než 700 výjezdů kvůli včerejším bouřkám hlásí hasiči. Nejčastěji zasahovali ve Středočeském kraji, kde řešili 260 případů. V Královéhradeckém, kde měli 141 výjezdů, v Jihočeském pak 70 a na Vysočině 42. Pomáhali s čerpáním vody nebo odstraňováním popadaných stromů. Napříč Evropou se šíří vlna veder a teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země přijaly různá opatření. Například ve Francii platí částečný zákaz konzumace alkoholu na veřejných akcích. No a tropy mohou potrápit i účastníky u nás různých sportovních nebo kulturních akcí. Například v Brně dnes vyvrcholí velká cena České republiky MotoGP, na kterou dorazilo téměř 250 000 diváků. Jak tyto extrémní teploty zvládat nejen tam, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
2: My určitě doporučujeme, aby lidé nezapomínali na pitný režim, aby měli nějakou pokrývku hlavy, pokud se budou v těch exponovaných dobách pohybovat na slunci. Určitě nějaké lehké oblečení. Tohle období je rizikové, především pro seniory, chronicky nemocné lidi, ale také děti. Hlídejme, aby piliony nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále ty tekutiny dodávat.
1: Dobrou alternativou pro hydrataci je i ovoce a některá zelenina, například červený meloun. A teď ještě pohled k nám. Na vrchol rovinové dostihové sezony i jednu ze společenských událostí roku zvedne z Chuchle Arena Praha. Poběží se 106. české derby, klasický dostih tříletých koní s tradicí od roku 1921. Ještě před 14. hodinou se pojede i pony dostih a program pro děti startuje ve 12. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Dnešní noc byla opět jedna z těch teplejších a opět se budou zvedat v průběhu dne i ty denní teploty. Odpoledne 30 až 35 stupňů, většinou jasno, polojasno, to z kraje dne. Odpoledne pak čekáme od západu. Přibývání mraků, zejména v Čechách, přechodně i zataženo a k tomu přehánky nebo bouřky.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: No jo, neděle v plném proudu, vítáme léto a tak máme pro vás Summer Party, Kuba Urban, Lucka Daňková, přejeme vám hezké vstávání do nedělního rána. No a dáme si Karla Wolfa a jeho Afriku a za pár minut taky Desiree. Ať se vám dobře vstává!

0: Tohle je neděle a tohle je hlavně naše summer party u nás na Hit Radio. To znamená, že vítáme léto a to těmi největšími letními hity za posledních 30 let. I tohle je jedna z těch písní. Desiree Alive. No a vy vysíláte se mnou, což je dobře. Moc děkuju za vaše hlasovky o tom, co vlastně po ránu děláte.
1: Krásné ráno, rádio. Tak já momentálně sedím v autě a jedu směr Klatovy, protože tady máme úžasnou akci a to je testování od jedné značky. A takže jdeme prubnout, dáme si malý běh na 6 kiláčků a pak si budeme hezky povídat a prostě si uděláme skvělý dopoledne. A pak tu vidím na nějaký bazén. Tak se mějte krásně.
0: Moc děkujeme a samozřejmě zdravíme těch 6 kilometrů, prosím tě, přežij to a zvládni to, ale v těchto teplotách po ránu to vlastně ještě jde, protože vy hodně píšete, že teď jste na procházkách, zejména třeba se svými psími miláčky. Každé ráno musím s naším nanukem 5-kilometrovou procházku, než je vedro. Včerejší slibování deště se jaksi nekonalo, takže dneska opět jdeme naplno. Vláďa z Jeseníku, no já taky včera čekal, jako. Pak jsem teda viděl na sociálních sítích jako spoustu fotografií, kde byla průtrž mračen, tak si jenom říkám, že nám se to jako nějakým způsobem vyhlo. Ještě jedna čerstvá zpráva, Tyro, nazdar, docela jsem se pobavil o poznámce o hevském vstávání, někdo máme za sebou už více než 4 hodiny šichty. No tak výborně, hraju si tady s busem na tramvaj. Je tady výluka, těším se, až padne rychle, až bude rychle padla, dom zabalit věci a ráno směr východ Tatry na celý týden. Tak i tohle je nádherná zpráva. Užívej dovolenou, pokud to půjde. No a v naší hudební společnosti pro vás ty největší hudební legendy. Největší letní hity za posledních 30 let. To je Summer Party Hit Radio a tohle je Jasper Forks. River Flows in You. A za pár minut třeba Major Lazer. To všechno na Hit Radio.

0: tohle je velký letní hit a za posledních 30 let pro vás vybíráme ty největší letní hity. Jo, tak tohle jsou vzpomínky, přátelé. Takhle se probouzíme u nás na Hit Radio i ve čtvrt na devět, nebo lehce po čtvrt na devět. Dáme se Liquido a Narkotik za pár minut a slíbit můžu spoustu dalších hitů. Billy Giles tady třeba bude, Selena Gomez a tak dál. Tak i nadále, hezkou neděli a dobré ranko.
1: Hit Radio. Hit Radio. Come on.
2: Martinez, you ready, girl?

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Léta tady u nás na Hit Radio a budeme v tom pokračovat, nebojte se. Robin Schulz vás čeká za pár minut, taky poetika, takže o dobrou muziku je postaráno. No a my vám 2 minutky po 9:30, takhle v neděli po ránu, samozřejmě přejeme hezké ráno. A s Luckou máme čerstvé informace.
1: Ranní update.
2: Přejeme dobré nedělní ráno. Teplotní rekordy včera padly na 59 stanicích ze 170. Nejtepleji, a to 36 stupňů, bylo ve Šternberku na Olomoucku, druhou nejvyšší hodnotu 35,5 stupně. Meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku. No a na Hodonínsku zůstaneme. Obce, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, mají téměř vše opravené. V posledních měsících se soustředili ještě na výsadbu zeleně, dodělávali drobnosti a některé začínají pracovat i na nových projektech. Zápasem s velkým Z fotbalového mistrovství světa v Mexiku v roce 1986 bývá označováno čtvrtfinále mezi Argentinou a Anglií. Duel, který na Aztéckém stadionu sledovalo zhruba 115 tisíc diváků, přinesl 2 historické momenty. A u obou byl argentinský fenomén Diego Maradona. Zatímco jeho solo mezi 5 protihráči zakončené kličkou na brankáře bývá označováno za gol století, vlnu nevole tenkrát vyvolal jeho první gol do anglické sítě, který dal rukou.
0: To znamená, že už je to 40 let od takzvané boží ruky?
2: No, ano, spočítal jsi to dobře, je to tak?
0: Děkuji moc krát. Matematiky jsem nikdy nebyl dobrý, ale pamatuji si tehdy, mimochodem boží ruka má samozřejmě i na Wikipedii svoji normální stránku, jo. A Diego Maradona prohlásil po tom, co dal ten gol: regulérnější gol jsem v životě nedal. V roce 2002 ve své autobiografii ovšem přiznal, že to ruka byla. No, vidíš to. Takovejch let to trvalo.

Alanis Morissette, Ironic, bude lehce, no, za chvíli 8:45 a tohle je nedělní ráno plné velkých letních hitů. Protože musíme přivítat léto, jak se patří, hele, těšili jsme se na něj docela dost, tak jsme se konečně dočkali, léto začne 6 minut před 10:30. My vám to oficiálně samozřejmě ještě řekneme tady u nás ve vysílání, mohli bychom si udělat takový malý odpočet. No a když už máme summer party, to znamená, že vám vlastně hrajeme po celý víkend ty největší letní hity, tak jeden tady nesmí chybět, to by bez toho by nebyla summer party. V roce 1997, konkrétně dokonce na moje narozeniny 4. května, vyšla tahle ta písnička Samba Dijani. No a dáme si tuhle klasiku od Bellini a to už za chvíli.

S Dašou jsme se dostali až k 9. hodině, takže v tuhle chvíli už můžeme říkat dobré dopoledne. Zásadní je, že je nedělní, že je víkendové a stále pokračuje summer party. To znamená, ty největší hity, letní hity za posledních 30 let budeme hrát i po 9. No a zprávy vás čekají za minutku.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Je 9 hodin, dobré ráno nebo dobré dopoledne u zpráv Lucie Daňková. Začíná astronomické léto. Slunce při letním slunovratu na své zdánlivé pouti po nebi dorazí k nejsevernějšímu bodu své cesty nad obratník Raka. Čeká nás nejdelší den v roce, pak se dny budou zkracovat až do zimního slunovratu. Meteorologické léto začalo už na počátku června, kdy teploty v posledních dnech stoupají i vysoko nad tropických 30 stupňů a jinak tomu nebude ani dnes. Horké dny představují zvýšenou zátěž nejen pro nás, ale také pro volně žijící zvířata. Pomoci jim může každý z nás, a to zajištěním vody. Pokračuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
5: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
4: Pro ptáky a drobný hmyz můžeme dát misku s vodou také na parapet okna. Ekvádor a Curaçao se na fotbalovém šampionátu v Kansas City rozešli bez branek a o tom, kdo ve skupině E doprovodí do vyřazovací fáze Německo, rozhodne až poslední kolo. Němečtí fotbalisté porazili po obratu pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech tak do vyřazovací fáze postupují. Teď se ještě podíváme k nám. Praha poprvé v historii hostí letní edici olympiády dětí a mládeže. Slavnostní zahájení proběhne odpoledne na stadionu Eden, kde bude zapálen olympijský oheň. Srdcem celé akce se stane olympijský dům na výstavišti, který bude od zítřka do čtvrtka zdarma pro diváky a nabídne i bohatý program. Z Metropole Lucie Daňková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: A vstupujeme do dalšího parného dne. Na některých místech budou maxima šplhat na 35 stupňů, a to zejména na jihu Moravy. Jinak v Čechách postupně od západu odpoledne oblačno, přechodně zataženo a místy přehánky nebo opět i bouřky. A foukat bude slabý proměnlivý vítr, později chladnější severních směrů.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: No jo, tak když budou teploty nad 30 a když vítáme to léto, tak je jasné, že si musíme dávat summer party a pokračujeme v tom na Hit Rádiu i po 9. hodině. Kuba Urban vás zdraví a na úvod si dáme Hermes House Band a DJ Ecio.

0: Eva Farna a taky Miraj. Vzpomeneš si píseň, která zazněla v Edenu a dost možné, že tam zazní i příští rok. Protože samozřejmě Eva si udělala fenomenální 3 koncerty, mohly být i 4., ale odjela stage, takže 4. nebyl. Zásadní je, že si to Miraj Navrátil jako vyzkoušel a vůbec celá kapela Miraj, protože Miraj Navrátil hrál samozřejmě tuhle písničku s Evou Farnou přímo na pódiu a oni si to vyzkoušeli na obrovský Eden 360 12. června roku 2027. Ano, Miraj budou právě v Edenu a myslím si, že jako takhle. Laťka je nastavená jako hodně vysoko, ale myslím si, že oni to zvládnou a mají rok příprav na to, aby to bylo skvělý. Mimochodem, na sociálních sítích jako krásný videa z toho, jak vlastně Miraj využil té situace, že vlastně jako byl v tom Edenu a tak nějak si udělal jako lehké promíčko i na příští rok a jako fakt jako podařený videa, musím říct.
1: Kam s tím jedete? Kam s tím jedete? Tvoje další koncert, ježišmarja, tolik peněz to stálo. Tu letku aspoň. Pane, aspoň ty světla, nešlo by.
2: To budeme muset postavit celý znova.
1: Nech nám tady aspoň něco na ten koncert. Aspoň nějaký světla.
3: Jo,
1: necháme. A proč jedeš do prdele teda?
2: Já se poseru.
0: No tak my věříme, že to celé dopadne dobře. Ella Henderson a Rudimental, další z těch velkých letních hitů. Summer Party pokračuje a vy posloucháte Hit Radio. Právě teď.

0: Michaelem Jacksonem potvrzujeme to, že hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. A vítáme léto, i když oficiálně až za hodinku a něco. To znamená v 10.24. Na Hit Radio za pár minut třeba Omi anebo One Direction.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co bych tak mohla, tak já zkusím zmrzlinu. Já teda zmrzlinu jim dvakrát za léto, ale miluju kávovou, takže si ji vyrobím. No a to nejlepší na té výrobě bylo to, že když vyrobíte smetana, smícháte všechno, tak jednou za čas musíte ten mrazák otevřít a tu zmrzku zamíchat a zase. Tak to bylo na tom to nejlepší, na tom celém procesu, protože jsem mohla chodit jednou za hodinu do mrazáku. A při té výrobě se takto pěkně ochladit.
1: Takhle, takže ochutnala si vůbec?
0: Ano, ano, už jsem chutnala. Myslím si, že jsem to celkem i trefila. Samozřejmě chvíli trvá, než bude v tom výsledném módu, čili zmrzla, tak akorát. Tak vyzkouším, až přijdu domů, ale chuťově se trefila podle mě.
1: Jakou kávu si použila? Arabika, robusta?
0: Nějakou instantní, co jsem doma našla. Ale koukala jsem se na různé recepty a představ si, že kávová příchuť je ve zmrzlině nejoblíbenější ve Spojených státech amerických.
1: Aha.
0: A dokonce tam mají i den kávové zmrzliny. A to 6. září.
1: Takže 6. září by si měla ale skutečně udělat nějaký vzoreček.
0: Třeba tam ta vydrží.
1: A měli bychom to poslat expresně přes oceán.
0: Jasně.
1: A čekat. Mm-hmm. Jako jestli,
0: co na to řekne Donald.
1: Jestli
0: ne,
1: se jim to bude líbit, jako, jestli jim to bude chutnat, jestli je to stejně dobrá evropská kávová zmrzlina jako ta jejich americká.
0: Hele, nevím, na to by určitě platili nějaký clá, to já nebudu podstupovat.
1: Jasně. Pozor na to, nebo nám Donald uvalí clá na zmrzlinu. Jinak koukal jsem se statisticky 30% vanilková, člověče.
0: Fakt?
1: Jako u nás v republice 30% těch pravidelných strávníků si vždycky dává vanilkovou.
0: A ty máš rád jakou?
1: Vanilkovou. A ku podivu nemám rád čokoládovou, která je hned na druhém místě. Mm-hmm, jako ta čokoládová mi úplně nejde.
0: A spousta lidí má oblíbený sorbety.
1: Ano, to je pravda.
0: Jednodušší ovocné verze.
1: To a ty se dají jednoduše udělat doma, ne?
0: Jo, tak to rozmixuješ ovoce, dáš to do těch formiček nanukových do mrazáku a pak baštíš.
1: No já předpokládám, že právě teď, ano, už vám ukápla lehká slina a jestli říkáte, no jo, dneska bude přes 30, to bych možná tu zmrzlinu přesně tak, ale nebuďte jako Lucka, normálně si to kupte, jo? Zbytečný práce s tím. Tak my pokračujeme v Summer Party a dáme si Summer Jam, Underdog Project a hrajeme ty největší hity k létu a k příchodu léta u nás na Hit Radio celý víkend.

No jo, i za 100 let. Tohle byla skvělá připomínka, tehdy rok 2018, no a vlastně 100 let republiky. Je ve 9:45, je s vámi Hit Radio, dneska speciální 21. červen, což znamená první letní den. Ano, už to vyhlížíme, bude to v příští hodině, kde nám oficiálně začne léto. Nicméně, nejenom tím jsme dneska živi, ale nezapomeňte na všechny tatínky. Představte si, že na dnešní neděli připadá Mezinárodní den otců. Takže všem tatínkům přejeme jen a jen to nejlepší, zdravíme je a vy to určitě udělejte osobně, buď z očí do očí, anebo kdyby to náhodou nevyšlo, tak aspoň telefonicky vzpomeňte si na ně, brnkněte jim, protože tátové dneska slaví. Tohle je další z letních hitů, Sexy Back, Justin Timberlake. Summer Party pokračuje i do 10.

Desátá hodina za chvíli, tohle je Summer Party u nás na Hitrádiu, to znamená, že vám hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Tohle je jeden z nich, On the Beach. Jen si to představte, jak jste na pláži. Možná, že vás dovolená čeká, tak o to lépe. Další velké hity si dáme už za okamžik, to znamená po 10. hodině. No a chystáme pro vás další čerstvé zprávy, dáme vám je za minutku.

první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 10 hodin, dobré dopoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nad Českem se v těchto dnech můžou objevit noční svítící oblaka. Na tmavé obloze zaujmou stříbrnými a na modrale perleťovými odstíny. Právě období kolem letního slunovratu bývá pro jejich pozorování nejlepší. Kdy přesně oblohu sledovat, poradí astronom Petr Horálek.
2: Noční svítící oblaka jsou úkaz, který je pozorovatelný v průběhu souvraku a úsvitu, přičemž teď ten souvrak a úsvit je velice časně, konkrétně mezi zhruba 10. hodinou a půlnocí a potom mezi zhruba 2. a 4. ráno.
1: Důležité je se koukat směrem k severnímu obzoru, protože se jinde nevyskytují. Nová pravidla pro používání mobilů ve školách by měla podle premiéra začít platit už od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou a který zítra nahraje do systému. Andrej Babiš to řekl dnes ve videu na svých sociálních sítích. Island po dvouleté pauze tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících lodí. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov těchto kytovců. Teď se ještě podíváme k nám. Den všech tatínků a také Světový den žiraf se dnes slaví v Zoo Praha. V rámci speciálních komentovaných setkání u žiraf se dozvíme více o jejich životě, ohrožení a zajímavostech schovu těchto majestátních sudokopytníků. Začíná se už v 10 dopoledne, komentovaná krmení budou pokračovat po celý den. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Pročítala jsem twitterový účet Českého hydrometeorologického ústavu a tam aktuálně kolegové hovoří o tom, že ranní teploty se pohybovaly mezi 15 až 20 stupni po celé zemi, ale že nás čekají opět nedělní maximální teploty nejčastěji mezi 30 a 34 stupni. No a odpoledne zejména v Čechách oblačnost, zataženo přehánky nebo bouřky.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: No, když je nad 30, tak musíme si dát summer party, to je jasná věc. I po 10. hodině, hezké dopoledne, to nedělní, máme pro vás ty největší letní hity za posledních 30 let. A pozor, za nějakých 20 minut oficiálně nastane léto.
4: There was nothing in the world making me smile. I could smile.

ať už jste v neděli kdekoliv, v práci, na koupáku, stále ještě doma, za volantem, tak my vám hrajeme v Summer Party ty největší letní hity za posledních 30 let. Protože prostě je třeba přivítat léto, na které jsme se určitě těšili. Jen si vzpomeňte, když venku bylo minus 15, jak jste si říkali, tyjo, už aby bylo léto. No tak dneska to nastane, konkrétně už nás to čeká za čtvrt hodinky v 10.24. No a do té doby mám pro vás třeba Tiesta a Stevieho Appletona, což je mimochodem takový písničkář, on toho teda umí hodně, jo. Stevie kdysi dávno hrál v jedné restauraci, hrál na klavír, takovou tu doprovodnou muziku, takže hrál třeba hity od Eltona Johna, Billyho Joela a tak dál. No a pak se z něj stal poměrně významný producent, taky textař a i zpěvák. No a společně s Tiestem si dáme písničku Blue a za pár minut typicky letní Ricky Martin, který rozhodně nesmí chybět na žádné summer party.

0: Undo stres, tak takhle jste si mohli zaspívat i v Auto Aréně, kdyby. Představte si, Ricky Martin měl přijet sem k nám v rámci svého celého koncertního turné, které se jmenuje Ricky Martin Live, a takhle cestuje po celé Evropě. A datum, kdy měl vystupovat v pražské Auto Aréně, bylo 29. června, to znamená v podstatě týden a jeden den. Nicméně, koncert je zrušený. Je to velká škoda, prý z nepředvídatelných okolností, které umělec ani produkční tým nemohli ovlivnit. Takže Undo Stres jsme si zahráli jenom tady u nás na Hit Radio v rámci Summer Party a ty největší letní hity budou pokračovat. Společnost vám za chvíli bude dělat Leony a taky spousta dalších hitů. Tak dobré dopoledne.
1: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak přátelé, kamarádi, je to tady. Před minutkou a půl oficiálně začalo léto, jo? To, kvůli čemu to tady celé děláme. Summer party, Hitrádia. A teď už opravdu oficiálně můžeme říct přímo v létě, jo? No a čím jiným bychom měli přivítat léto, než písničkou od Rybiček 48, která se vlastně léto jmenuje, a doufám, že ho budete mít úplně stejný, jako oni zpívají. Takže léto, ahoj! Na Hitrádiu.

dobře. V té sobotní kvalifikaci Moto2 obsadil druhé místo a na stupně vítězů se Salač může dostat opět po dvou týdnech, protože stříbro bral při předchozí Grand Prix v Maďarsku. Začíná to ten jeho závod ve 12 hodin a 15 minut, takže v podstatě ani ne dvě hodinky a rozhodně mu budeme držet palce a ovšem se tady u nás na Hit Radio 100% dozvíte. Takže Filip Salač, ole, a doufám, že vy, kteří jste někde v Brně a teď tam třeba míříte přímo na okruh, že si to užijete jako plnými doušky, protože to bude fenomenální. Lepší počasí jsme si snad ani nemohli přát. No a hlavně, že Filipovi to vyšlo. Mr. President a Happy People, to je opravdu jako letní věc, která na summer party nesmí chybět. A taky hrajeme právě teď. S vámi je Hit Radio. Hezkou neděli.

lépe oslavit Světový den hudby, než tím, že máme tady u nás na Hitrádiu Summer Party. Tak nějak se nám to hezky sešlo, to znamená 21. červen, Světový den hudby, a my vám i nadále hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let, a tak to bude i do 11. Čekají nás Weekend, anebo taky Shaggy. Hitrádio.

0: Steak. Grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hit Radio. Hit Radio.

skvělé letní hity v rámci Summer Party, ty nejlepší za posledních 30 let. Taky takovéhle je vítání léta u nás na Hit Radio. Dneskou neděli. Dáme si za okamžik další čerstvé zprávy, přesně v 11. No a nezapomeňte, že se blíží čas oběda a jako vždycky o víkendu mezi 11. a 12. to bude hlavně o vás, vašem obědě, o vaření a taky hitech, které byste chtěli slyšet. Takže po 11. si dáme hity k obědu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: 11. hodina, dobré dopoledne u zpráv Přehlce Jeraňková. Prezident Petr Pavel potvrdil, že na zítřejší jednání vlády, která bude řešit účast na sametu NATO v Ankaře, nedorazí. Až po výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu. Uvedla to Česká televize. Obce na Hodonínsku se připomínají 5 let od ničivého tornáda. Z velké části jsou už opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu. Město Hodonín pokračuje v obnově Bažantice. Jak to po 5 letech vypadá v Lužicích, popisuje starosta obce Tomáš Klásek.
5: Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Když jedete potom, přijedete sem, tak tady už vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam ty stromy nejsou. Jo, tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí.
4: Tornádo rychlosti přes 300 km za hodinu zasáhlo 24. června 2021 Břeclavsko a Hodonínsko. Zemřelo 6 lidí. Zničeno bylo 1200 domů, z toho 200 muselo jít k zemi. Stella Blažková se stala nejúspěšnější českou boxerkou na velké ceně Ústí nad Labem. Ve finále tradičního turnaje porazila ve váhové kategorii do 80 kil Sophie Sorensen z Norska 5-0 na body. Další 4 čeští reprezentanti ve finále neuspěli. Teď se ještě podíváme k nám. Na vrchol rovinové dostihové sezony i jednu ze společenských událostí roku zvedne z chuchle Arena Praha. Poběží se 106. české derby, klasický dostih 3letých koní s tradicí od roku 1921. Ještě před 14. hodinou se pojede i pony dostih a program pro děti startuje ve 12. Z Metropole Lucie Daňková.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Jasná, skoro jasná obloha teď v dopoledních hodinách, zatím je nejtepleji v Praze, v Klementinu, kde už teď měří 30 stupňů. Odpolední maxima v Praze budou šplhat ještě výš, ale chladněji bude na severovýchodě ve Slezsku 28 stupňů v odpoledních hodinách. No a opět se přidají přehánky nebo bouřky, a to většinou v Čechách.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: Teploty atakující a někde přesahující 30 stupňů Celsia, tak to je neděle 21. června, to je první letní den. A léto už jsme přivítali, tak pokračuje Summer Party, já jsem Kuba Urban. A teď je to na vás, přátelé. 777-937-777, právě tam si můžete nechat zahrát svoji písničku.

0: Je po 11. hodině, je neděle, přejeme vám dobré letní dopoledne a protože pro vás máme summer party, tak to nic nemění na tom, že byste si klidně mohli nechat zahrát svoji oblíbenou píseň k vaření. Což mimochodem teda Lucka zpochybňuje, jako totálně, jako že se nevaří touhle dobou, jo, nebo co?
1: No tak to, ty si dovedeš představit, že v těchto stupních, ty možná, jo, ty máš doma klimošku, já ne, tak já kdybych ještě rozehrála ty plotny a táhla bych třeba vývar, víš, nebo ano, dala ano, bych jako něco pec do trouby, tak to úplně, víš, tak mě by zajímalo, jestli jste ochotni v tomhle vedru ještě stát u té plotny a vytvářet ten oběd, anebo se raději necháte někam pozvat, přemluvíte babičku, aby vařila, aby byste nemuseli. Nebo se necháte jídlo dovést.
0: No to jsou teďkon telefonáty takové to, jak většinou babičky to zvedají se styl, já jsem to včera teda sám zažil, že jsem volal svojí babičce a tam mě, já jsem jí volal a ona mi říká, no konečně se ozval. Já říkám, mluvili jsme spolu před týdnem, babi.
1: To je jedno.
0: Vždycky to začíná takhle, jo? Konečně se ozval. Ano. Tak jestli dneska zvedáte mobilní telefony a voláte babičkám, jestli náhodou nemají něco
1: k obídku, dobrýho, babi, nemáš?
0: Tak určitě dejte vědět 777937777. Docela nás zajímá, jestli teda dneska v tom pařáku stojíte u té plotny a co si děláte. To takový Tomáš z Valašského Meziříčí, pro kterého byla slza a bouře, tak ten prosím tě má sekanou bramborovou kaši a k tomu domácí tatarku.
1: No a Tomáš, dělal jste to sám? Anebo jste si to objednal u babičky?
0: Já myslím, že to dělal sám, ne asi. Tak Tomáš určitě dá ještě vědět. Mimochodem zve nás 16. července na fotbalový stadion ve Valašském Meziříčí. Bude tam parádní guláš fest.
1: Aha, vidíš?
0: Kdo dělá guláš? Jen se ozvěte sem k nám a vysílejte s námi. Red Max a The Spirit of the Hawk, to je další písnička. Máme to od Martina z Budějovic, protože to chce nechat zahrát, aby se mu dobře dělal oběd. Vidíš, tak ten taky vaří.
1: Dobře, tak už jednoho máme. Dobře, jeden, který vaří. Teď pojďme dál, pojďme dál.
0: 777 937 777. Dobré dopoledne.

nedělní oběd by měl být trošku sváteční, alespoň tak to vždycky bývalo. Dneska by měl být dokonce letní, protože v 10.24 jsme přivítali léto a toho se snad na nějakou dobu ještě nezbavíme. Tohle byla Anastasia, my hrajeme Summer Party, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, ale taky vaše oblíbené hity k vaření. A díky, že píšete na 777-937-777, jak jste na tom vy, jestli v tomhle hit se dokážete stát u plotny. Radka píše, že nevaří, ale zavařuje kompoty, marmelády a na oběd jde k babičce na třešňové knedlíky. Ideální řešení. Mimochodem, knedlíky tady dneska ještě padly několikrát. Hezký první letní den, dneska nevařím, válím se s dětmi u bazénu. Máme těstovinový salát ze včera, takže vítáme léto. Jak se patří, je neděle, žádný stres. Verča, Maty a Domča. Peču kuře, brambory a na odpoledne šneky z listového těsta a ještě k tomu bublaninu. Hele, s tím stáním u plotny nemám problém, na zahradě je bazén, takže se schladím v bazénu a šup zpátky ke sporáku, to píše Stáňa. No a co si dáme za chvíli? No, dáme si Veronu, na mě nečekej. Jsem v práci, tak ať to všem makačům dneska pořádně utíká na ten první letní den, napsala Jana. Jasná věc, vy si taky můžete nechat napsat nějakou svoji písničku 777-937-777, ať to máte k vaření o něco lepší.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons pro vás, aby se vám lépe připravoval ten nedělní oběd. No a vy píšete, jako by se nám tady roztrhla další lavina zpráv, které chodí na 777-937-777. Alice dneska píše, že vaří synovo oblíbené jídlo kulajdu a karbanátky se sýrem a bramborovou kaší. Syn se totiž vrací po týdnu domů a pro něj udělá prý úplně cokoliv. Tak Alice, moc zdravíme. Od Martiny tady máme jako fantastické poselství, protože prostě s vařením a pečením ani v těchto vedrech nemá vůbec problém, jo. Dneska bude prý pečená kotleta, plněná tvarůžkem, taky pečený brambor a k tomu mrkvový salát. A včera odpoledne pekla vánočku. Vánočku, vážně, jo, aby měli krásnou nedělní snídani. Marti, to je prostě geniální. A Michal, ten se toho nebal, ten nám rovnou poslal grandiozní fotku z grilovačky. Michale, ne, že bychom záviděli, závidíme teda brutálně. Mimochodem, ty žebra vypadají fantasticky. No, pojďme zpátky k muzice, co všechno vám budeme hrát, protože Imagine Dragons tady byly napsání od Darin. Vařit budu nové brambory, není ani v tomhle vedru problém, a s másničkem petrželkou, bohatě posypané balkánským sýrem a k tomu vychlazené caciky. Ideální kombinace. Dáme si Ace of Base, a to pro Petra a Dášu z Plzně. Takže já dneska dojídám ze včerejška kuře, no ono je takový malý, je to spíš kolibřík. No a holky si dělají smažený hermelín, smaženou nivu, hranolky, rajčatový salát, no prostě ňamka, no. Takže dáme Ace of Base a trochu letní pohody a parády tady u nás. Dáme si rovnou Cruel Summer. No a vím, že budeme hrát za chvíli taky kabáty, protože Lenka si o ně napsala, jídlo vyřešila už pátek, vzhledem k tomu, že občas vaří babičce na víkend a ta si poručila jahodové knedlíky. Tak je patlala v pátek a dneska je vytáhla jenom z mrazáku, což je geniální řešení. No a chtěla by kabáty? Jasně, dáme si je už za chvíli. A i vy, jak jste na tom s přípravou oběda? Patláte se s tím dneska v tom vedru? 777 937 777.

Tohle jsou Kabáti a jeden Bruce Willis na vaše hudební přání k obědu dneska. Má to i speciální důvod, jo? Protože Pepa Vojtek má dneska narozeniny. Tak ho moc zdravíme od nás z Hit Rádia. A máme pro vás další písně, které jste si vybrali k tomu nedělnímu obědu. Mezitím teda musím říct, že Alča mě velmi překvapila. Tady píše, že slaví dneska 90. narozeniny mamky a peče vanilkové rohlíčky a linecké. Začalo léto dneska oficiálně. A Alča si normálně dává vanilkový rohlíčky a linecký. Moc zdravíme. Vlasta napsal karbanátky, hele, uvnitř sýr gouda. Peče se to pomalu. K tomu nové brambůrky, máslíčko, salát ze skleníku, hele, úplně ideální kombinace. Tak tohle jsou vaše chuťové buňky. A jaké jsou ty hudební? Tak dáme třeba Pink Floyd. Pro mého manžela Vladimíra z Prostějova je po operaci, tak ať mu to dělá dobře. Děkuju mimochodem na oběd lazáně a právě jsem dopekla v dolečky, napsala Markéta. Tak ano, dáme Pink Floyd a jednu klasiku Learning to Fly. No a za pár minut taky jedna píseň podle Moniky. My trávíme čas u babičky na zahrádce v karavanu a vaření mi nevadí ani v tomhle hicu. Máme květák a lámozeček, brambory a okurkový salát. A ráda bych nechala zahrát pro naši rodinku espresso macchiato. Krásný den, Moňa. Tak jo, dáme už za chvilku Tommy Cash, ale ze všeho nejdřív jsou tady Pink Floyd na Hit Radio. Into the distance.

0: espresso macchiato. Možná taky k obědu, ale hlavně na vaše hudební přání. Dneska summer party, první letní den a vaše nedělní hitradio. A taky ještě další hudební přání, které nám posíláte na 777-937-777. Musím už teda říct, že více nám toho sem nevešlo, ale díky za každou vaši zprávu, za každou vaši hlasovku.
1: Zdravím, tady Zuzka z Hospodka k lesu ve Frýdku. My jsme dneska ráno už stihli grilovat, takže snídaně jsme měli grilované maso a teď máme od 11 do 3 hodin menička, takže samé dobrutky. Takže my si nedělní oběd v práci tady děláme všichni kolektivně spolu a je to paráda.
0: Tak moc děkujeme a samozřejmě zdravíme. Mimochodem, poslední dvě hudební přání, které ještě dokážeme stihnout do té 12. hodiny. Zahraj mi Lemon Tree od Fool's Garden, žehlím a využívám klidu, že děti nejsou doma. Moc děkuju, Peťa. A ještě Nele, tady splníme jedno přání, která dneska mimochodem k obědu bude mít grilované kuřecí maso a zeleninový salátek a přeje si Minely a Rampampama. Tak to tam šoupneme už za chvíli.

0: Tohle jsou C-Block. No a my máme těsně před polednem. Tohle je Hit Radio a naše summer party samozřejmě pokračuje. Léto je v plném proudu, už dokonce hodinu a půl, což je skoro neuvěřitelný. 10.24 nám to celé začalo, takže užívejte léta. No a za chvíli máme pro vás taky další čerstvé zprávy u nás na Hit Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, dobré nedělní poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové zmírnili výstrahu před bouřkami. Na celém území Česka platí až do noci na pondělí mírné riziko. Srážek by dnes mělo být méně a projevy bouřek by měly být slabší, než tomu bylo včera. No a právě včera hasiči nahlásili více než 700 výjezdů kvůli bouřkám. Nejčastěji zasahovali ve Středočeském kraji, kdy řešili 260 případů. V Královéhradeckém měli 141 výjezdů, v Jihočeském pak 70 a na Vysočině 42. Parkoviště a odstavné plochy v okolí Masarykova okruhu, kde se koná MotoGP, jsou zaplněny více než včera. Doprava na dálnici i na přilehlých komunikacích ale je stále bezproblémová. Informuje o tom aktuálně policie. Hokejisté Caroliny slavili zisk druhého Stanley Cupu v historii klubu a s nimi více než 150 tisíc fanoušků. Hráči projížděli hlavním městem státu Severní Karolína v tradičních otevřených patrových autobusech. Teď ještě pohled k nám. Praha poprvé v historii hostí letní edici Olympiády dětí a mládeže. Slavnostní zahájení proběhne odpoledne na stadionu Eden, kde bude zapálen olympijský oheň. Srdcem celé akce se stane olympijský dům na výstavišti, který bude od zítřka do čtvrtka zdarma pro diváky a nabídne i bohatý program. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Před námi je letní, ale zároveň i parné, dusné odpoledne. 30 až 34 stupňů, to jsou odpolední maxima. Odpoledne přibývání mraků od západu bouřky nebo intenzivnější přehánky. Na severovýchodě ve Slezsku 28 stupňů, na horách 1000 metrech 25 a foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Jak jsi říkala 34, začala si 4 a já říkám, to už bude 40? Naštěstí, ne, přátelé?
1: Ano, vyděsil jsi se, ale není to tak, neboj.
2: Pouhých 35 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: A tak zase to dobře, jako kdybychom měli Summer Party a venku bylo, já nevím, 15 stupňů, tak by nás to docela... Přišlo by nám to trapný trošku. Summer Party u nás pokračuje, tady je Kuba Urban a hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. A když se řekne léto a vlastně takový konec 90. let a začátek milénia, mě se vybaví vždycky Venga Boys. A tohle je jeden z jejich největších hitů. Šalalalala. Tak jo, hezkou neděli.

bych neřekl, že tahle píseň je už 12 let stará, přátelé. 12 let. Psal se rok 2014, Shut Up and Dance. A tohle jsou Walk the Moon jako ideální letní píseň pro dnešní Summer Party Hit Radio. Ano, ano, vítáme s otevřenou náručí. Léto už jsme se konečně dočkali, přišlo to nějakých 6 minut před 10:30, tedy jako oficiálně, jo. Podle mě léto je od té doby, když už se teploty blíží někde ke 30 stupňům, dokonce i meteorologové vždycky říkají, že oficiálně prostě jako takový ten první letní den, alespoň meteorologicky, je tady vždycky, když se ten teploměr přiblíží ke 30, jo. Dneska nám to trošku přešvihne, máme až 630 stupňů na teploměrech, nebo respektive odpoledne budeme mít. No a tak se nám to hezky všechno sešlo, jo. První letní den, k tomu tropická vedra, no a samozřejmě taky summer party Hit Radia. A tak budeme pokračovat dál ve výběru těch největších letních hitů. Dneska až do půlnoci letní píseň jedna za druhou. A tohle je jeden motiv, který předpokládám, že si asi tak nějak jako všichni budete pamatovat. Mělo to už taky jako X verzí a tahle je od německého DJ, který si říká Hugel. Ja, Majka. Jo, to jsou ty kluci v těch bobech. Někteří lidi nevěří, že jamajský pop zvítězí. Dáváme si právě teď bam bam. No a Taylor Swift nás čeká za pár minut. My jsme Hit Radio.

S Taylor Swift u nás na Hit Radio v rámci Summer Party. Jedna čerstvá zpráva, která se týká dovolených, to se vlastně vás asi taky možná může týkat, jestli už jste platili teda dovolenou. Protože my jako Češi v průměru prý utratíme za dovolenou zase víc než loni. Třetina z nás na ní prý dá až 18 tisíc korun za jeden týden. No, jako nedá se nic dělat, já myslím, že to nedáváme úplně dobrovolně, ale prostě ceny rostou. Takže to skoro vypadá, že celý rok dřeme, abychom si mohli na jako 7 dní odfrknout, jo. Nejčastěji je to víceméně stále stejné, vybíráme Chorvatsko, potom Slovensko a jako třetí zemi oblíbenou destinaci dovolenkovou máme Itálii. No a čím dál tím méně z nás se taky prý bojí ochutnávat místní speciality. Což teda mi přijde celkem logický, protože jestli nejčastěji jezdíme do Chorvatska, tak tam předpokládám, to je pleskavice, že jo? A když jezdíme jako druhou destinaci Slovensko, tak tam jsou to halušky, no? Tak to asi není nic, čeho bychom se měli úplně štítit. Tohle je velká klasika, kterou vám nabídneme. Naše summer party pokračuje a budou tady Snap a jejich The Power. Už za chvíli.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dua Lipa u nás na Hitrádiu. No jo, první červnový víkend se v italském Palermu provdala za hollywoodského herce Columa Turnera a byla to vlastně asi nejsledovanější veselka letošního roku. Nyní mimochodem ze svého velkého dne zveřejnila první snímky, a to na sociálních sítích. Ty se okamžitě staly virálními a šíří se po celém světě. S láskou však na svatbu asi fakt jako nebudou vzpomínat obyvatele Palerma, protože pobouřili je 3 dny trvající uzavírky, bezpečnostní opatření, omezující jejich životy a tak dál a tak dál. No, kdyby vás to zajímalo, přátelé, tak Dua se vdávala v úchvatných šatech značky Chanel. Mimochodem tu dlouhou vlečku zdobilo peří, odhalovaly záda ty šaty a zdobily tisíce stříbrných a bílých korálků, řekl bych, že asi z drahého kamení, jo. Do vlasů si potom zpěvačka připnula čelenku, taktéž pokrytou drobnými peříčky, jo.

0: Samrat a Be Mine. Tohle je naše summer party, která pokračuje. Nekončíme, nebrzdíme až dneska večer. Takže vás čekají ty největší letní hity za posledních 30 let a to i dneska odpoledne, až ty teploty opravdu půjdou k 35 stupňům. Hit Radio je váš nedělní parťák, což samozřejmě bude platit i za chvíli. Na tohle se vlníte, hele. Tohle je velká klasika. Kaoma Lambada. I to si dáme už za pár minutek. No a Kuba Urban vám popřeje krásný zbytek neděle v naší hudební společnosti a budu se těšit zase někdy, jo? Zvládněte to a hlavně dodržujte pitný režim.
1: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: 13 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Vláda chce co nejdřív přenastavit důchody pro náročné profese, až potom bude řešit zastropování důchodového věku na 65 let, řekl to premiér Babiš. Původně to chtěl kabinet udělat naopak a věk nástupu do penze zmrazit už od příštího roku. Bude to teď ale nejspíš později. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně, snižují se minimální zálohy, které se promítají i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, nám vysvětlí mluvčí finanční správy Patrik Madle.
5: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
4: Živnostníkům tak vznikne přeplatek skoro 5000 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou v červenci. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní svoje daňové přiznání. Ke kroku se odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Velká cena silničních motocyklů v Brně přinesla překvapení už v kategorii Moto Trojek. Vyhrál Hakim Danish z Malajzie. Je to pro něj první triumf v mistrovství světa. Do čela se posunul až v závěru závodu. Teď se v Brně jede kategorie Moto Dvojek s Filipem Salačem. Jezdci královské třídy MotoGP budou o body bojovat od 14 hodin.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Dneska po zbytek dne jasno až polojasno, potom později večer nás čeká přibývání oblačnosti, přechodně až zataženo, místy se mohou objevit taky přehánky nebo bouřky a nejvyšší dnešní teploty 30 až 34 stupňů.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
6: Je to tak, Summer Party Hit Radio pokračuje, ty nejlepší letní hity za posledních 30 let až do dnešní 18. hodiny. Tak doufám, že si to v tom pařáku pořádně užíváte a teď už jsou tu Bees and Honey.

Hunter X K-pop v éteru Hit Rádia. Přeju krásnou neděli, doufám, že si užíváte to letní počasí. Dneska první letní den, nejdelší den v roce. A k tomu si dáváme Summer Party. Ty nejlepší songy, letní songy za posledních 30 let. Ten další nás vezme zpátky do roku 1991. To je nedávno, jo, téměř. Každopádně, skupina Spin Doctors asi znáte. Ta skupina vydávala právě v roce 91 svoje debutový album. První album, jo. No a hned vystřelili jako druhý single jejich v podstatě nejslavnější song. Si představte, že tímhle začínáte. Geniální. Porce léta do vašich uší právě teď Spin Doctors a Two Princess.

0: Disturbed at the Sound of Silence v Cyrilově remixu. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou vyletněnou neděli. Doufám, že pijete dostatek vody, protože ano, tropy. Tropy jsou tady. Uvidíme, jak dlouho si je budeme užívat, protože víme, že každé tropy jsou poctivě vystřídané poklesem teplot třeba o 15 stupňů, tak se necháme překvapit. Užívejte sluníčko, nespalte se, namažte se i zevnitř. A až do večera ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Za chvíli třeba Jerry Halliwell, taky Maroon 5 nebo Roxette.
1: Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Maroon 5 a Memories, posloucháte Hit Radio. Máme za sebou nejžhavější víkend, před sebou nejžhavější týden měsíce června. A kdo ví, třeba i celých prázdnin, pocitově horko bude až 45 nad nulou. 45. Prostě když se ráno s kolegy potřete marinádou, můžete se k obědu podávat pěkně propečení a ugrilovaní s skvělou kurkou. Nějaký ten hermelínek si zas můžete hodit na plechový okenní parapet a budete mít skvělý oběd. Jo, úplně jednoduchý. Kdo máte možnost pracovat z ledničky nebo mrazáku, tak velmi, velmi gratulujeme. My ostatní přeřadíme na nižší rychlostní stupeň a přeladíme se na jihoevropské pracovní tempo. Takže povinná siesta, to bude skvělý. No a k tomu, to nejlepší z celého léta za posledních 30 let. Tenhle song rozhodně znáte, to je totiž Michel Teló.

Shapeshifters, Lola s tým, posloucháte Hit Radio. Ty nejlepší letní hity za 30 let si tady společně dáváme v rámci naší summer party. No a k létu patří voda. A taky vzpomínky na vodu. A my s vámi budeme ve snídani šampionů řešit celý příští týden. No v pátek někomu z těch, co nám na web pošlou tu svoji vzpomínku na vodu, dáme 7000 korun na sportovní vybavení u forcamping.cz. Takže jo, je o co hrát a celý týden snídaně šampionů ve znamení vody. Další letní hity už za chvíli, čeká nás Calvin Harris, Travis McCoy nebo Spankers.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 14 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Bouřky dnes už nebudou dělat takové problémy jako včera. Meteorologové zmírnili výstrahu. Pro celé Česko teď platí až do noci mírné riziko. I tak se ale bouřka přehnat může a s ní i nárazový vítr, intenzivní déšť nebo kroupy. Dál platí i výstraha před vedrem a kvůli vysoké vzdušné vlhkosti je taky dusno. Zákaz mobilů ve školách by měl začít platit od září příštího roku. Týkat se bude všech dětí do ukončení povinné školní docházky. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš.
2: Platí to při výuce, o přestávkách a tak dále. Určitě k tomu bude velká debata a navrhujeme účinnost od 1. září 2027, aby školy měly čas se připravit a upravit školní řády a nastavit praktický režim.
1: Premiér prý hned zítra návrh nahraje do systému. Začalo nám astronomické léto. Slunce přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo svojí nejsevernější polohy na obloze. Zažíváme tak nejdelší den v roce a čeká nás nejkratší noc. Slunovraci lidé odpradávna spojují s magickou silou přírody. Některé rituály si připomínají dodnes. Filip Salač je doma poprvé na stupních vítězů. V kategorii motodvojek dojel ve velké ceně České republiky třetí a potěšil české fanoušky. Na bednu se Filip probojoval podruhé v této sezóně. Vyhrál Španěl Ortolá. Teď v Brně startuje královská kategorie MotoGP.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Dneska jasno, později večer se může přidat oblačnost, přechodně taky míst, přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 30 až 34. V noci polujasno až oblačno, ráno se budou tvořit mlhy, teploty mezi 20 a 15 stupni. No a zítra nás čeká převážně polujasno až oblačno, ráno bude lokálně i jasno, během dne potom zataženo, místy se mohou opět vyskytovat přehánky nebo bouřky a zítřejší teploty 26 až 31 stupňů.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
3: Je to tak, Summer Party v plném proudu. Doufám, že si to užíváte, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku Eva Farná a právě teď král vyletněné hudby Enrique Iglesias.

Naprostá královna Eva Farná, Měl jsi mě vůbec rád na Hit Rádiu. Přeju krásnou slunečnou neděli, my si dáváme ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. A že jich máme. Další song určitě znáte, jmenuje se Scatman, jo? A už vám to v hlavě zní. Pí, pa, pa, para, pau. Ano, tak se tomu taky říká, tomuhle songu. Mimochodem vznikl během 2 dnů ve studiu. 2 dny. A fantastický song, který má za sebou neskutečné množství úspěchů. Vrátíme se díky němu do roku 94 a dáme si takový mix jazz skatingu, rapu a house beatu. To je dobrý, ne? Skapadabadu,

0: Fool's Garden a Lemon Tree posloucháte Hit Radio. Krásnou letní neděli. A je mi to jasný, zítra pondělí asi se vám nechce, jo, jak přežít horko v práci. No, nepijte ani moc teplý, ani moc studený, za to ale hodně, jo, jako vodu třeba. Jeste často, ale málo, přineste si do kanců kytku, dělejte často přestávky a začněte pracovat brzy. No, anebo zase hodně pozdě, to je taky varianta. No a jak to přežít v noci? To je těžký. Žádnou kávu, žádný alkohol, dejte před větrák misku s ledem a oblečte si mokrý ponožky. To by mělo trochu pomoct a snad se vám podaří se skvěle vyspat. Protože ono, když jste vyspalí, tak se to horko dá zvládat o něco líp. A když jste ve vodě, tak úplně nejlíp. Ne, že budete spát ve vaně. Další letní hity za chvilku. El Profesor, čeká nás taky Shakira nebo Imagine Dragons.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Follow You, to jsou Imagine Dragons, vy posloucháte Vyletněné Hit Radio. Krásnou neděli, pojďme spolu k vodě. Co se týče plavek, jo, tak čeští muži mají na ženách údajně nejradši bikiny. 60% z nich tvrdí, že plavky by měly na ženách zabírat co nejméně místa. Pánové, ještě existují nuda pláže, když tak jo. Naopak 81% dam by ale nejradši zakryly, pokud možno, všechna místa na těle, za která se stydí. Jako je to tak, ale hele, dámy, nemáte se za co stydět, jo. Za prvý, chlapi si většinou těch nedostatků vůbec nevšímají, jim to úplně, ale úplně jedno. A nechcete se přece v létě prostě schovávat, že jo. Normálně si to užijte. A čím víc centimetrů, tím víc krásy, jo. No a čím víc hitů, tím líp. Další vyletněný song je před námi. Královna popu. Tohle je Madonna. A jeden z jejich prvních songů z roku 83 tematicky se nám k tomu hodí. Tohle jsou Holiday, tak si to užijte.

0: Sexy Dancers a Slim Jim, vy posloucháte Hit Radio. Je to tu, léto začalo. Ano, slunovrat, dneska nejdelší den, nejkratší noc. Je vlastně vtipný, že začíná léto a rovnou se nám začnou zkracovat dny. Jo, ale tak je to tak. Každý rok už jsme určitě všichni zvyklí. My vám až do dnešních 18 hodin budeme hrát ty největší a nejlepší letní hity za posledních 30 let. Protože, proč ne? Jeden takový nás čeká za chvilku, Passion Fruit, k tomu Alvaro Soler nebo Coolio.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on, let's do this gangsta.

Nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hey, this is Ava Max.
2: All the hits.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Zdravotníci po celém Česku řeší případy spojené s horkem. Připomínají nám proto, abychom se vyvarovali dlouhému pobytu na slunci, dostatečně pili a nezapomínali doplňovat minerály. A pozor i u vody, nabádá šéf vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
5: Základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku, jakoby se přehřejí. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí, kdy dojde k tomu rychlému schlazení a pokud má někdo nějaké zdravotní problémy, můžou se v té vodě velice rychle objevit.
4: Podle Vičana je taky zásadní to při koupání nepřehánět s alkoholem. V obchodním centru Olympia v Teplicích se dnes dopoledne zřítila část stropu. V prodejně bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Jedna žena skončila v nemocnici. Událost vyšetřuje policie a prosí svědky, kteří byli na místě, aby zavolali na 158. Měli bychom věnovat pozornost příznakům, které dříve vedly k válkám, a nepodceňovat hrozby. Dnes to řekl prezident Petr Pavel při vzpomínkové akci v místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku, kterou před 84 lety vypálili nacisté. Prezident podotkl, že o to, abychom žili v míru, se musíme starat každý den.
3: Fotbalový servis.
4: Výkony českých fotbalistů na mistrovství světa jsou zatím horší, než jsme doufali. Přiznal to generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd. Zastal se ale kouče Miroslava Koubka, který věří, že najde správnou taktiku na závěrečný duel skupiny s Mexikem. Ten naši repre čeká ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času. Už je jasné, že turnaj skončil pro zraněného obránce Davida Juráska. Dnes hrají třeba Španělé, kteří po úvodní nečekané remíze už nebudou chtít zaváhat. V 18 hodin vyzvou Saúdskou Arábii.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
6: Dneska jasno až polojasno, později večer se mohou objevit taky přehánky nebo bouřky, nejvyšší dnešní teploty 30 až 34, v noci 20 až 15, k tomu bude oblačno, postupně místy se stále mohou vyskytovat bouřky nebo přehánky, k ránu se budou tvořit mlhy, a jinak nás zítra čeká převážně oblačno, zataženo opět s mírným vyskytem přehánek nebo bouřek, a nejvyšší zítřejší teploty 26 až 31.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: Je to tak, Summer Party v plném proudu. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. A takhle, pomáda. Pomáda k letu prostě patří. To je asi jasný, že jo? No tak si to dáme. John Travolta, Olivia Newton-John.

Playa Hity, The Summer is Magic. Posloucháte Vyletněné Hit Radio. Přeju vám krásnou neděli. Dáváme si ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. A před námi Baker Matt. Už určitě je od nás zaznáte, to je jasný. Jo? Je to producent, který dělá skvělý songy. A tenhle ten konkrétní určitě znáte, jmenuje se to One Day. V podstatě to okamžitě vystřelilo ve spoustě zemích evropských, jako v Rakousku, v Belgii, ve Francii, taky v Dánsku. Co je zajímavý a schválně dobře poslouchejte, tak v podstatě jsou tam použitý samply projevu, který měl kdysi Martin Luther King junior. Tehdy měl ten slavný proslov I have a dream, mám sen. No a právě úryvky tohle proslovu jsou v tom songu. Tak dobře poslouchejte. I have a dream, one day, this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.

0: Katy Perry, posloucháte Hit Radio z Kalifornie, zpátky do Česka. No a zítra sice pondělí, je mi jasný, že ta představa není úplně ideální, ale i příští týden pro vás máme rychlou pětku. Ve snídaní šampionů jednoduchá záležitost, rychlých pět otázek, rychlých pět odpovědí a na konci skvělá výhra. Tenhle týden budeme rozdávat dětské hodinky Garmin. Fantastická věc, rodiče. Fakt si šplhnete. Takže nezapomeňte už zítra ráno další rychlá pětka s Michalem a Jasmin. No a do uší další vyletněný songy. Za chvilku Pulp, taky Orange Blue nebo Verona.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Verona v éteru Hit Rádia, přeju krásné nedělní odpoledne a takhle, týden za námi. Jo, je na čase říct si něco, co jste určitě ještě nevěděli a taky to k ničemu nepotřebujete.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Komáři prokazatelně více koušou lidi, kteří zrovna dopili pivo.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

To je prostě král. Robbie Williams a jeho Freedom na Hit Radio. Krásnou vyletněnou neděli, jak tam máte, svítí ještě, nebo už se to zatahuje, tady se to zatahuje, to vypadá, že zase přijde nějaký déšť. Ano, prosím vás, varování před bouřkama trvá, tak jenom opatrně, jo, dávejte na sebe pozor. Ale my pokračujeme v tom fantastickém letním playlistu, co třeba trocha Itálie. Jo, pokud chcete, a myslím, že chcete si ještě tu neděli pořádně užít, tak Gabry Ponte to rozhodně zvládne už za chvilku, k tomu třeba Miley Cyrus.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Tropy v Česku budou pokračovat. Teplota sice na startu příštího týdne nepůjde tak vysoko jako teď o víkendu, přesto se opět na řadě míst přehoupne přes 30. Zítra a v úterý se navíc opět místy můžou objevit i silné bouřky. Horké a slunečné počasí nás čeká celý týden. V neděli má být až 36 stupňů. Vedro nahrává taky otravnému hmyzu. Dost nám proti němu může pomoct repelent. Je ovšem potřeba ho správně používat. Poradí nám Lucie Korobiliusová z D-testu.
5: Aby repelent opravdu působil tak, jak má, je důležité dodržovat pokyny výrobce, zejména doporučené dávkování a intervaly opakované aplikace. Ochranná vrstva se postupně oslabuje potem, koupáním a nebo mechanickým otěrem o oděv. Největší vliv na účinnost repelentu má použitá aktivní látka a její koncentrace.
4: Vyšší koncentrace účinné látky neznamená, že bude repelent hmyz víc odpuzovat, ale že bude déle působit. V Česku se teď opět víc objevují podvodné SMSky, tváří se jako zpráva ze státní instituce a snaží se z nás dostat peníze za údajnou pokutu. Obsahují i odkaz na web, kde prý máme zaplatit. Cílem je ale jenom z nás vylákat platební údaje. Policisté radí si vše ověřovat u příslušných úřadů a v případě pochybností zavolat přímo na policii. MotoGP v Brně vyhrál stejně jako loni Španěl Marc Marquez na Ducati. Ve velké ceně České republiky slavil aktuální mistr světa už po šesté. Domácím fanouškům udělal velkou radost Filip Salač v motodvojkách, který dojel třetí a dnešek označil za nejlepší den svého života. Závody během víkendu navštívilo přes 170 tisíc diváků.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Dneska se mohou objevit přehánky, ale taky bouřky. V noci potom 20 až 15 stupňů, mělo by být polojasno až oblačno. Opět se můžou ještě objevit přehánky a to samé platí pro zítřek. Převážně polojasno až oblačno, ráno se mohou objevit taky mlhy a vyskytovat se můžou jak přehánky, tak bouřky. No nejvyšší teploty stále letní 26 až 31 stupňů.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: Summer Party v našem éteru. 30 let těch nejlepších letních hitů. Jo, prostě k neděli úplně ideální. No a začneme tím sluníčkem. Před námi Bonnie M a Rehab a jejich Sunny.

Mirai a Summer Love, posloucháte Hit Radio, ano, ty nejlepší letní songy. No, taková zajímavost. Údajně u nás bude za 45 let, můžete si spočítat, kolik vám bude, průměrně o 2,5 stupně tepleji než v současnosti. Proč ne? Jo, 2,5 stupně navíc by se hodili už dneska určitě, to bychom zvládli. Celkově se totiž Česko posune do subtropu, což znamená, že si budeme užívat víc tropických dní a ještě méně sněhu. Se těším, jo, když si to představím, tak nějakých 75, jo, budu sedět na zahradě, ve stínu svého banánovníku a všechny ty opálené děti si budou stavět krásné hlíňuláky, no, aspoň nerostajou, že jo. Další letní hity před námi, za chvilku Rosé a Bruno Mars a teď Alok a BB Rexa.

0: Tohle jsou Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. První letní den, léto oficiálně začíná. Děcka už čeká jenom týden ve škole. Jo, tak jim to, jako nezáviďme jim to. Přejme jim to, dobrý, hrozně náročných 10 měsíců, do toho jsou spousta státních svátků. Oni si teď užijou 2 měsíce a pak zase pošupají do školy. Jo, nebojte, nebojte. Co je ale důležitý, léto je opravdu tady. Ano, teď už můžeme nadávat na to, že je nám vedro a to je skvělý. Na naše letní hity doufám nenadáváte. Další nás čeká za chvíli King Africa, jeho La Bomba, taky Captain Hollywood Project nebo Robin Schulz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

All We Got, to jsou Robin Schulz a Kiddo, vy posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte hezký víkend, ačkoliv tropický. Ano, už je to tady, dočkali jsme se, my, co nadáváme na zimu, tak jsme rádi, ačkoliv jo, jo. Takhle na těch 30 je to náročný, čeká nás to i příští týden, ale to zvládneme. A navíc, startujeme léto společně s těmi nejlepšími hity, letními hity z posledních 30 let. No a tam rozhodně patří taky Dr. Alban. A song It's My Life. Údajně trvalo natočit ho 5 hodin a sám Dr. Alban řekl, že prostě ten song má takovej popovej, chytlavej styl a díky tomu je to celý strašně fresh. A já myslím, že můžeme s Dr. Albanem souhlasit a že tenhle fresh song si užijete všichni. It's My Life právě teď.

0: Finansky právě teď na Hit Rádiu. Krásné odpoledne. Hlavně krásné letní odpoledne. Jo, pravděpodobně dorazí nějaká ta bouřka, tak všechno, co máte rádi, schovejte. I partnera, dobře, jo, ať nezmokne zbytečně, případně kdyby se přihnali nějaký kroupy, tak ať ho to moc nepomlátí. My si ale užíváme dál ten nejlepší letní playlist, protože společně jsme naší summer party celé to léto odstartovalo. No a k létu patří jedna zásadní emoce. Čistě být šťastný. O tom ví své Pharrell Williams, dáme se ho za chvíli, k tomu taky Dario G nebo Cyril.
1: Hit Radio.

letní za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: 500 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Bouřky dnes už nebudou dělat takové problémy jako včera. Meteorologové zmírnili výstrahu. Pro celé Česko teď platí až do noci mírné riziko. I tak se ale bouřka přihnat může a s ní i nárazový vítr, intenzivní déšť nebo kroupy. Dál platí i výstraha před vedrem a kvůli vysoké vzdušné vlhkosti je taky dusno. Vláda chce co nejdřív přenastavit důchody pro náročné profese, až potom bude řešit zastropování důchodového věku na 65 let, řekl to premiér Babiš. Původně to chtěl kabinet udělat naopak a věk nástupu do penze zmrazit už od příštího roku. Bude to teď ale nejspíš později. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní svoje daňové přiznání. Ke kroku se odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. České volejbalistky dnes v Lize národů udolali Dominikánskou republiku 3-2. Téměř tříhodinový zápas otočili z 0-2 na sety a ve čtvrtém odvrátili dva mečboly. Na závěr turnaje na Filipínách si tak připsali první vítězství. Teď se volejbalistky vrací domů. Poslední turnaj Ligy národů je čeká začátkem července v Bělehradě. V tabulce jsou zatím deváté, těsně za postupem do čtvrtfinále.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: V noci nás čeká lehké ochlazení 20 až 15 stupňů, k tomu se mohou objevovat přehánky a bouřky, stejně tak to platí i zítra. Čeká nás převážně polojasno až oblačno, ráno se můžou taky tvořit mlhy, přes den nás potom čekají přehánky nebo bouřky, teploty 26 až 31 stupňů.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: Je to tak, ještě nekončíme. Další porce fantastických vyletněných hitů. Těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Ideální soundtrack pro vaši neděli. Právě teď Paolo a Ciara.

Coldplay a Higher Power, posloucháte Hit Radio. Jestli se chystáte na dovolenou, tak dáme otázečka. Patříte mezi ty typy, které děsí balení? Tak věřte nebo ne, jo, ale je to pravda. Stačí vám jenom 20 kousků oblečení. S tím podle expertek vystačí každá dáma i 3 týdny a stále může být za hvězdu, jo. Tak si dejte prostě limit 20 a uvidíte, že budete zbalený rychleji, než jste možná kdysi byla zbalená, jo? Hele, 20 kousků max. No a pánové, vy to máte samozřejmě něco snažší. Vám stačí zabalit jedinou věc, manželku, přítelkyni, partnerku, protože ta už se navždycky bude starat o všechen zbytek. Máte to fakt jednoduchý. Další hity před námi, letní playlist pokračuje. Teď jsou tu David Guetta a Sia a Beautiful People. Pro vás všechny, vy Beautiful People.

0: Elton John a Dua Lipa společně na Hitrádiu. Je to tady, dneska nás čeká nejkratší noc v roce. Letní slunovrat. Od teďka už budou noci jenom delší a delší. Prakticky tímto momentem začala cesta k Vánocům. Jo, je to tak, už je to tady za chvilku. Nejvyšší čas, prosím vás, cháně dárky. Nejlepší letní playlist pokračuje dál. Za chvíli Young D-Nay, Michael Gray nebo Krištof.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skupina Kryštof a Co bude pak? Posloucháte Hit Radio. My si tady dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A takhle, jeden song zaznít musí a možná vás, stejně jako mě, vrátí do dětství a připomene vám ten legendární tanec, který k tomuhle songu vznikl. A mimochodem, pokud vám třeba text toho songu přijde trochu nesmyslný, tak věřte, že on je. Ano, mluvím o songu Aserehe od Las Ketchup. A třeba to Aserehe to nic neznamená, jo? A ani potom to, co tam v podstatě zpívá, je to v podstatě jako nonsense, ale

Další z našich letních hitů Asfalt a Shine za námi na Hit Radio. Krásnou neděli. K létu, které už je oficiálně tady, patří voda. A taky vzpomínky na ní. No a my bychom rádi a budeme je s vámi, ty vaše vzpomínky, ve snídani šampionů řešit celý příští týden. No a v pátek jednomu z těch, co nám na web pošlou tu svoji vzpomínku na vodu, jo. Dáme 7000 korun na sportovní vybavení uforcamping.cz. Tak si to nenechte ujít, ať jste ready na léto. A za chvíli další hity. DJ Antoine, taky DJ Sammy, nebo Black Eyed Peas, tak buďte s námi.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Zákaz mobilů ve školách by měl začít platit od září příštího roku. Týkat se bude všech dětí do ukončení povinné školní docházky. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš.
2: Platí to při výuce, o přestávkách a tak dále. Určitě k tomu bude velká debata a navrhujeme účinnost od 1. září 2027, aby školy měly čas se připravit a upravit školní řády a nastavit praktický režim.
1: Premiér prý hned zítra návrh nahraje do systému. Tropy v Česku budou pokračovat. Teplota sice na startu příštího týdne nepůjde tak vysoko jako teď o víkendu, přesto se opět na řadě míst přehoupne přes 30. Zítra a v úterý se navíc opět místy můžou objevit i silné bouřky. Horké a slunečné počasí nás čeká celý týden. V neděli má být až 36 stupňů. Začalo nám astronomické léto. Slunce přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo svojí nejsevernější polohy na obloze. Zažíváme tak nejdelší den v roce a čeká nás nejkratší noc. Slunovraci lidé odpradávna spojují s magickou silou přírody. Některé rituály si připomínají dodnes. MotoGP v Brně vyhrál stejně jako loni Španěl Marc Marquez na Ducati. Ve velké ceně České republiky slavil aktuální mistr světa už po šesté. Domácím fanouškům udělal velkou radost Filip Salač v motodvojkách, který dojel třetí a dnešek označil za nejlepší den svého života. Závody během víkendu navštívilo přes 170 tisíc diváků.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

give you my heart if you tear it apart. No, I.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.